mnoho do kuň růža. Nesem ostos jdeš, pici sádot, hys opon do indě, mikšem mužikál pot.